0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete. Rádio Rock na plné gule.

bylo v žádný strachy. Seško v boj v koloréru, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krást.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.